Color Music Radio.

that trip. It was all very good.

night with Tim and Bob.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
3: Color Music Radio. Hudba všech barev.

bullshit. You know what I'm saying? Apollo 440, the beat nuts.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Braco Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes. Akci podporují Kana a Maskl.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
4: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool & The Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
4: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotouch.
6: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
5: Fonotouch.
6: No tak to roztouč.
5: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Color Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.

radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
3: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitalie,

0: Vulkana a Maskot.
1: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Sex Appeal. To nejlepší ze 70s

Tak snad nikomu nezaskočilo. Poledíme dneska extra large. Pokračujeme ještě jednou hodinou k tomu. Na speciální přání mého kolegy Ondráčka, který o těmto zdravím, pokud poslouchá, takhle nějak si to představoval. Tak jo. Jinak teda ještě jednou připomínám, máme otevřenou soutěž o 2 volné vstupy na Prague 420 Fest. A stačí mi napsat, jak se jmenuje producent tohohle tracku. Prvního velkého hitu Generala Leeveyho, který dorazí teďka v neděli a vystoupí tam krátce po 17. hodině. Prague420.com nebo Prague, tak nějak je ta adresa. Pardon, Prague420.com/program, tam najdete všechny informace. A já to nechám ještě chvíli bublat, za chvíli taky UK Apache a Shy FX, nebo třeba Noha a jejich Tu Kafi. Tak si dáme kafičko. A budeme pokračovat až do 14. hodiny dneska na speciál. Premiéře ve čtvrtek 24. června. Posloucháte Color Music Radio, pojďme.

Kafičko s nohou z jejich dal by se říct už kultovního alba Dive in Your Life. A samozřejmě mezinárodní projekt, který má důležitou základnu tady u nás v Praze. A už brzy taky akustický speciální koncert na palubě Cargo Gallery. Tak cargogallery.cz tuším. Se dozvíte víc. Teď si na chvilku odskočíme do Jamajky, na Jamajku, protože dneska polední menu extra special za podpory Rowito Ice Cream. Nanuku, co jsou raw, co jsou bez cukru, co jsou bez zbytečných chemikálí, vznikají na Šumavě. Jsou ve formě nanuku, anebo nově taky kornoutů, ra2tvito.cz.

0: Tell the music radio. Music radio.
1: Brand new one on the radio.

I takhle zní současná jamajská muzika, protože z jeho novýho alba The Art of Acceptance. Hned úvodní track, v kterém hostovala Jessie Royal. A teď jeho kolegyně, chráněnkyně, který taky produkuje songy a mimo jiný tady tuto její velkou debutovou desku jménem Treasure Self Love, na který najdete mimo jiné tento velký hit s Joey Badasem. To album bylo nominovaný na Grammy, který nakonec vyhrál ke znamdy. Mnohem více reggae music, by the way, tady u nás vždycky v úterý od 21. nebo v neděli od 22. hodiny. Posledko od Music Radio, poledň Many Extra až do 14. hodiny s Lukášem. Příjemný poslech.

Oh gosh. Tak tohle je Kendrick Lamar z desky Good Kid, Mad City, věc, který hostuje MC8. Trošku ostřejší, než by se mi teďka líbilo, nicméně. I tenhle song, i ten předchozí byly oba dva inspirovaný dnes již zmiňovaným Curtisem Mayfieldem, kterýmu bych rád věnoval dnešní prostor, protože včera by oslavil 84. narozeniny a jeho muzika je fakt maximálně nadčasová. Tak posílám panu řediteli Mirkovi Píchovi na dobrou cestu a úsměv od ucha k uchu. Move on up.

Tak a je to. Polední menu dneska XXL až do 14 hodin s Lukášem Kolívalem. Přeju vám krásný odpoledne. Těším se zítra na brzkou slyšenou a užívejte dne. Program na Koloru dneska velmi zajímavý, čtvrtek odpoledne od 16 do 18 hodiny Chuck Diesel a potom od 18 do 20 hodiny doporučuji Phonotouch s Martinem Mikulášem a jeho vzácnými hosty. Více informací radiokolor.cz a mějte se parádně a poslední informace díky za podporu Rowito Ice Cream, MacParts.cz a taky nakladatelství Darmagaya.

0: NCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od NCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitalie,

0: Future Reggae Vibes. Akci podporují Kana a Masko.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: Album týdne na Color Music Radio. Dnes už po 31. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Posloucháte buď ve středu od 20. hodiny, anebo v neděli od 13. hodiny a pravidelně pro vás vybírám jednu dlouhohrající nahrávku pro ten týden. Někdy je to něco úplně novýho a někdy to jsou klasiky a dneska to právě bude jedna klasika. Se vzpomínkou na to, že dnes by oslavil 85. narozeniny Curtis Mayfield, legendární skladatel, zpěvák, producent, kytarista a taky majitel vydavatelství, který je možná mnohými trošku podceňován, protože by měl být zmiňován jako legenda na stejný úrovni, jako je třeba Stevie Wonder, Al Green, Sly Stone, Aretha Franklin, James Brown nebo Marvin Gaye. Ale není, možná z několika důvodů, protože v roce 1999 opustil hmotné rozměry ve věku 57 let, poté co strávil 10 let na vozíku jako quadra plegik, protože byl paralyzován poté, co na něho spadla na pódiu taková ta velká traverza kovová na jeho koncertu v Brooklynu v srpnu 1990. Nicméně za sebou nechal naprosto nádhernou muziku, kterou bych vám rád dnes doporučil a vzpomněl tady tohle výborného muzikanta, který vyrůstal v chudobě Chicaga. Vyhodili ho ze střední školy, ale protloukal se a pomáhla mu muzika. Zpíval gospel v kostelu, kam ho brala jeho babička a zakládal The Impressions společně se svým spolužákem ve 14 letech v roce 1956. Propojoval soulové melodie s gospelovými harmoniemi, měl uvědomělé politické texty a hrál skvěle na kytaru, která inspirovala třeba i Jimiho Hendrixe. Možná nepamatujete Impressions, ale určitě vřele doporučuju se zaposlouchat do diskografie Impressions a taky jeho solový diskografie pod jménem Curtis Mayfield. Z jeho 10 nejzásadnějších alb jsem hledal tu jednu, kterou bych vám dnes zahrál. Nakonec jsem se rozhodl pro živák. Pro živák, který se jmenuje jednoduše Curtis Live, který vzniknul v roce 1971, v podstatě na začátku jeho solový kariéry. A ten živák vás vezme do New Yorku v lednu 1971 a na takový velmi intimní a skvělý koncert. Na kytaru tam s ním byli Craig McKellen, u baskytary Joseph Scott, bubnoval Tyrone McKellen a u perkusí Master Henry Gibson a hlavně právě Curtis Mayfield. Tak přeju příjemný poslech a doporučuji volume doprava a potom si pustit i něco dalšího z jeho nádherné diskografie. Curtis Forever.
4: Now, ladies and gentlemen, the Bitter End is proud to present Curtis Mayfield. Hi.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Color Music Radio.
2: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
3: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
4: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
5: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
6: Ja.
5: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
7: Ladies and gentlemen. Can I please have your attention?
8: Right now, showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
9: Let's find out. Ready, set, go.
10: Color Music Radio.

0: dovládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang.
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
2: Vydáte se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

Příjemný poslech frekvence Rádia Color. Je tady čas pro sax a pravidelný pořad Saxapilu, který vás i dnes zdraví Vláďa Drtina. Dnes se projedeme na vlnách saxofonové muziky, ale samozřejmě zabrousíme i do let 80. a budeme si hrát převážně soul, funky music, nebude chybět smooth jazz a trocha latiny. To vše v té následující hodince Saxapilu. Tak tedy pojďme si to užít a dámy a pánové, příjemné odpoledne vám přeje Mr. Ski Wife. Dr. Groove.

Let's do this. A příjemný smooth jazzový projekt Pete Project a legendární kytarista Paul Brown Upside Down. Teď je před námi jedna skladba, která byla natočena někdy kolem 80. let. Kapela Jonas Girls ji proslavila. Velká soulová legenda Nights Over Egypt a v tom tentokrát v podání flétnistky Regan Whiteside Castella Night Over Egypt.

funková klasika a James Brown. I got you, I feel good. To byl Joshua Redman, který si vybral velké skladby autorů, jako je Bob Dylan, Stevie Wonder nebo Prince či Beatles, ale samozřejmě i James Brown, I got you a celá deska, která nese název Timeless, Tales for Changing Times, je laděna právě do geniální jazzové podoby, kterou nám právě nabídnul Mr. Joshua Redman. No a teď už dávám prostor Ernie Wattsovi, další legendě tenor saxofonu. Ernie Watts a jeho jedna z prvních nahrávek Music Prayer for a Peace. Posloucháte Color a jste v Saxapílu.

příjemné rytmy, sam by nám dopřála kapela Matt Bianco, legendární britská kapela Danny White, Mark Reilly a samozřejmě zpěvačka Baša Trželevská. Teď už dáme přednost klasice a to je kapela Crusaders, kterou tvoří tenor saxofonista Wenton Felder a samozřejmě v neposlední řadě i skvělý keyboardman Joe Sample. Přidá se Styx Hooper a to je kapela Crusaders pro tuto chvíli. Klasika klasik. Mercy, mercy, mercy.

Ladíte kolor, ladíte sex appeal a teď jsme se podívali za slavnou kapelou ABBA, ovšem v jiném kabátě. To byl švédský trombonista, producent a skvělý muzikant Nils Lundgren a Funk Unit, Give Me, Give Me. No a jelikož samozřejmě se převážně věnujeme saxofonové muzice, teď už se hlásí legenda legend. Good father of soul music, Mr. Grover Washington Jr. Soul Strut Strut.

My se slyšíme v pravidelných časech a to vždy na Koloru ve čtvrtek v 18 hodin, také v sobotu ve 13 a v neděli v 15 hodin. Mějte se moc krásně, poslouchejte Radio Kolor, jsme tady stále s vámi. No a pokud posloucháte Sex Appeal, tak je mi potěšením. Mějte se krásně a mějte se sexy.

0: přitom v pohodě.
1: Raví to.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Raví to.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece raví to.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Raví to zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouč.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
1: Byly 4 hodiny.
5: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stole. Přichází nejrakeťák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 eur.
1: Tak dámy a pánové, máme pátek a taky neděli. 5.6. je 7 hodin ráno. Tak doufám, že si to společně zase užijeme. Dneska to rozjíždí Barry White.
2: Hey, what's going on, man?
1: Let the music play.
2: She's at home. Yeah, she's at home.
1: Tak ať se nám všem daří, jo?

Let the music play. Tak to byl Mr. Barry White. A tady je další mistr, i když mistrině, Lisa Stansfield. Jinak hráli jsme fotbal s Guatemalou a vyhráli jsme 3-1. Tak kluci už trénujou, to je dobře, protože mistrovství světa nám začíná až za 6 dnů.

This is the real thing. Tak to byla Lisa Stansfield na Koloru 5. června, v pátek, kdy svátek slaví Dobroslavové, tak všem Dobroslavům přejeme jenom to nej a hlavně krásnej den, milou a hezkou oslavu a samozřejmě zdravíme vás i v neděli. V neděli odpoledne, kdy se reprízuje Romeo Show. A tady je Shadé, Smooth Operator.

Mr. Forest, Rock the Boat. No, je to zatím takový nepříjemný dopoledne, protože docela prší, i když dopoledne, ještě je to pořád ráno. Je 7 hodin, 17 minut, je pátek a uvidíme, jak bude v neděli odpoledne. Doufám, že už bude krásně. Možná někteří jsou vždycky trošku zmatený, ale já někdy aspoň dvakrát v týdnu musím říkat, že je pátek a taky neděle, protože se vlastně můj pořad v sobotu v 17 a v neděli v 16 hodin reprízuje. Takže teď máme neděli odpoledne, ale hlavně aktuálně pátek ráno. Tady jsou Sister Sledge, Lost in Music.

Lost and Music. Tak to byly Sister Sledge na Color Music Radio. A dneska mi udělalo velkou radost, že jste si napsali k nám do diskuze o písničku od kapely Texas. Přímě už jsem ji dlouho neslyšel, takže vám to rád splním. Tady je vaše přání I Don't Want a Lover a Texas. A za chviličku Talk Talk.

To byly Texas, který jste si přáli. A teď splním další velký přání, protože náš ředitel, ale hlavně majitel rádií Color, Hey, Sázava a tak dále, Mirek Pýcha, má rád Talk Talk. Stejně jako já je mám rád. Tak si dáme Such a Shame. To by mu mohlo udělat velkou radost dneska po ránu. Jo, už mi píše. Takže v pohodě. Talk Talk, Such a Shame na Coloru.

Už se nám to blíží za 19 dnů. Vystoupí živě Duran Duran v O2 aréně. Tak teď jsme si dali Come On Down, jejich krásný hit. A tady jsou China Crisis. Wishful Thinking. Co vás třeba ještě čeká dnes na Koloru v Romeo Show? Billy Idol, U2, ABC, Johnny Casino, Kool & The Gang a Jimmy Rockaway. Takže samý dobrý věci. It's

Eyes Without a Face, Billy Idol. A co je celkem vtipný, ale pravdivý, že oba dva interpreti, jak U2, tak i Billy Idol, hráli v Praze na Strahově. Billy Idol byl tenkrát předskokán kapely Bon Jovi a U2 tam měli solový koncert. A oba dva koncerty byly výborný. Takže tady jsou U2, Pride in the Name of Love. Tak si to dejte pěkně na hlas. Tohle je klasika.

Pride in the Name of Love. Tak to byly YouTube na Koloru dnes v pátek ráno a v neděli odpoledne. A teď si dáme ABC The Look of Love a za chviličku už Johnny Casino. Česká kapela, která hraje perfektně.

That's the way. Johnny Casino. Tak to je skvělá česká parta. Pod samozřejmě vedením Honzy Titlbacha. Ten to má všechno na starosti. A jsem hrozně rád, že mi poslali tuhletu písničku. Abych ji hrál. Je fakt výborná. Tak to byly Johnny Casino a teď si dáme Kool & the Gang, Ladies Night. Můj předposlední písničku dnešní Romeo Show na

Ladies Night, Kool and the Gang na Koloru. A teď už začínají Jimmy Lekvaj, You Give Me Something. A já se s vámi loučím, protože to je moje dnešní poslední písnička. Tak si užijte krásný víkend. Odpoledne už má být hezky. Má pršet jenom dopoledne. Takže krásný pátek a krásnou neděli.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
3: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
4: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
5: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
5: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.

Sony a Cher, které bylo 20. května 80 let. Jo, trošku mi to uniklo koračky a koráci. Takže oslavíme ji narozky malinko se spožděním. Tak si dáme ještě dvě pecky. It's in his case. Shoop Shoop Song. Remixu Adventury. No a abych nezapomněl, ahoj koleračky a koleráci.

písničky Walk in Memphis v rámci lehce opožděných oslav jejich 80. Protože se dělá 20. května, no ale dneska, pokud mě počkáte v premiéře v neděli, tak už je 7. června roku 2026. No a včera tomu bylo 6. června, kdy taky kulatiny, jenom o 10 let menší, 70. oslavil Jean-Paul de Coster, skvělý producent, který byl taky spoluzakladatelem partičky Business, mé oblíbené, no a od nich teďka uslyšíte lahůdku, kterou mám moc rád, a ta se jmenuje Get Into Trance.

včerejška čerstvý sedmdesátník Jean-Paul de Coster. Spolu s Philem Wilde stál taky za projektem Too Unlimited. Tady máme prodlouženou verzi pecky Faces. Look around you. What do those faces tell you? Faces, joy and pain.

Hlasy patří Anitě Dost a Rayu Stingardovi. No a Ray Stingard je rovněž spoluautorem té skladby, která za chvíli zazní.

A dalšími spoluautory jsou Phil Wilde a oslavenec Jean-Paul de Coster a jde o hned první hit Too Unlimited. Get ready for this.

A ani dnes se to neobejde bez oslavenců. Tom Jones má 86. Tak tady máme remixík od projektu Tempo. Větičky If I Only Knew.

0: Kiss.
1: Ano, Kiss, tak se jmenuje ta pecka, kterou v originále samozřejmě napsal a naspíval Prince, a ten by rovněž dneska slavil narozky, kdyby nás v dubnu roku 2016 neopustil. Tak si dáme aspoň ten Origož vodněj, co?

0: kiss.
1: No a podobnou věc, tedy vydat se na onen svět, spáchal taky John Fletcher v roce 2020, a.k.a. Ecstasy. Rapper a spoluautor mnoha věcí, jako třeba této, od skupiny Woodiny. No a že to teda byla pořádná rap machine.

No, John Fletcher by taky jinak slavil narozeniny dnes. Kdyby na tomto světě zůstal a ke slaví určitě někde jinde taky hodně dobře.

Nachází se taky na albu Houdini, ovšem máme jim pouštím maxi singlu, ale na tom albu je taky ještě jedna věcička, na které se i autorsky spolupodílel John Fletcher, a to je otázka, zda i na onom světě je s tím nějaká Nasty Lady, protože právě tu vám pustím.

dotlačíme to k závěru tohoto dílu pořadu Dobré v náhodě na Honzi Martina Skarbou Půš od Prince a New Power Generation. Tak ahoj, koleračky a koleráci.

Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitalie,

0: Horoskop.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení bohempia.eu.

0: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, no a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.
1: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám při poslechu pravidelných francouzských vychytávek přeje František Vich. Dnešní čtveřice vypadá následovně. Nejprve to bude trojice Bijou, až s odstupem let doceněná rocková trojice aktivní na přelomu 70. a 80. let. Pak se podíváme za jednou stylově barevnou francouzsky zpívající skupinou do kanadského Montrealu s názvem Canaille. Třetí čtvrtina bude patřit trochu jinak písničkovým a mnohem známějším Boulevard Désert. A nakonec tady mám asi ještě slavnější pro změnu lehce synthy-popovou, ale šikovnou dvojici Air. Jak jsem už naznačil, vrátíme se nejprve do historie, konkrétně do doby, kdy se do Francie začaly šířit první ohlasy britského punku. Ta francouzská odezva nebyla tehdy ještě tak syrová, jako ji třeba prezentovali londýnští Sex Pistols, a měla většinou blíže třeba k The Jam. Tuhle stylovou parketu prezentovali především až následně velmi docenění The Dogs a taky třeba trojice Bijou, o které bude řeč. Tři muzikanti není zas tak moc, abych musel opomenout jejich jména, takže kytarista Vincent Palmer, basák Philip Duga, oba i zpěváci, a bubeník s přezdívkou Dynamit a skutečného jména Joel Jan. Úplný prapůvod Bijou bychom nalezli v bluesové skupině Mind Blower, kde spolu hráli Palmer a Duga už někdy na počátku 70. let. Podle všeho se pak v roce 1974, někde mezi Paříží a Nantes, rozhodli rozjet novou, modernější rockovou kapelu. I když trojice je trochu nepřesné, protože do sestavy byl počítán i jejich textař, manažer a navíc žurnalista Jean-William Tury. A jestliže v Anglii se stal pro punk zlomovým okamžikem dvoudenní festival v září 76 v klubu 100, tak už měsíc předtím se v jižní Francii, konkrétně v malé aréně v Mont-Marsau, konal první ročník prvního evropského punkrockového festivalu, kde vystoupili už i Bijou. Rok poté vydali své první album Dance avec moi, ze kterého jsme již jednu ukázku poslouchali, když tu zazněli poprvé. Tentokrát vybírám jinou. C'est encore l'automne. Stále je podzim.

Trojice Bijou, skoro pravidelně stylově řazená mezi britské The Who a The Jam, z jejich prvního alba z roku 1977. Alba, které se dostalo i mezi stovku těch nejdůležitějších francouzských podle časopisu Rolling Stone. O rok později vychází druhé a kapela se dostává rychle do povědomí. Jistě není náhoda, že se právě s nimi v té době objevuje po dlouhých letech na pódiích jako host i taková legenda, jako je Serge Gainsbourg. A dokonce pro ně píše píseň. Právě tu si teď poslechneme. Vyšla tehdy pouze na singlu a jmenuje se Betty Jane Ross.

Bijou s písní, kterou pro ně napsal Serge Gainsbourg. Po čtvrtém albu, které vyšlo v roce 1981, se skupina rozchází. Po dlouhé pauze, tedy až v 21. století, se basák Philippe Duga rozhodl pro jakousi reinkarnaci, ale s úplně jinými hudebníky a pod upraveným názvem Bijou SVP. Postupně cirka během 10 let existence natočili i 3 novinková alba. Někdy si od nich taky něco poslechneme, ale jinak je to pořád ten stejný styl, vycházející z jednoduchého rock'n'rollu a líznutý jeho renesancí na konci 70. let. Teď zůstaneme ještě u Bijou a konkrétně u jejich 4. alba Jamais Dompté. Píseň se jmenuje Pas Comme Vous.

Pokud by si někdo chtěl počíst o příběhu skupiny Bijou více, tak v roce 2014 o nich vyšla biografická knížka. Ve francouzských vychytávkách se přesuneme do slíbené Kanady. Odsud, konkrétně z Montrealu, totiž pochází osmičlenná skupina Kanaj. Přitom v onom počtu je obsaženo také dívčí pěvecké trio. Počet členů jde ruku v ruce i s počtem hudebních nástrojů, hlavně těch akustických, takže občas uslyšíme housle, banjo, dechy, steel kytaru, trubku, akordeon nebo havajskou kytaru. Soubor existuje od roku 2010 a hraje velmi zajímavou směs rocku, folku, blues, country i s trochou stylu Cajun, nebo možná francouzštěji Cajon, což je zjednodušeně jeden z lidových stylů někdejšího francouzského obyvatelstva. Záhy už v roce 2010 si v nákladu 500 kusů vydávají vlastními silami mini-album Pas de Livraison. No, při prvním zkouknutí jsem na něm viděl 8 písniček, ale pak jsem zjistil, že ta jedna krátká s názvem Alkoholová pauza je opravdu pouze to, co je uvedeno. Takže z těch zbylých 7 teď vybírám Masking Tape.

Když jsme kanaj, čili darebáky, či lotry, poslouchali před časem, zazněla jedna moc zajímavá skladbička z jejich prvního, již oficiálnějšího alba Monge du Bois, které vyšlo v roce 2012. Úspěch se dostavil, což dokládá nejen řada formálních ocenění, ale třeba evropské turné hned v dalším roce. Při pozdějších návštěvách si pak zahráli i v Polsku, snad v roce 2015, ale pokud vím, tak do naší kotliny zatím nedorazili. Dejme si teď písničku Breakers z druhého alba Rune Poix z roku 2014.

Kanaj, podle mne velmi zajímavá skupina z kanadského Montrealu. Ze třetího a zatím posledního novinkového alba Backflips, které vyšlo v roce 2017, si poslechneme skladbu Plymouth.

0: Francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
3: Mnohem známější, než byly předchozí Kanaj, je soubor nazvaný Boulevard Désert. Od počátku šlo o skupinu docela početnou, předpokládám 8 až 9 členů, v níž ale měli a stále mají hlavní slovo bratři Florent Daske a Jean-Noël Daske. V sestavě bývala i jedna dívka a taky basista s podezřelým jménem Laurent Garnier, ale pozor, je to jen shoda jmen a o světoznámého DJe se nejedná. Postupem doby se ale sestava redukovala na kvartet, přičemž tváří souboru jsou de facto už jen oni dva bráchové, kteří se objevují na obalech a ve videoklipech. Skupina vznikla už v roce 2004 v Tarbes, což je město ležící pod Pyrenejemi a patřící ke Gaskoňsku. Pokud jde o hudební styl, tak je to směska všeho možného. Rocku, popu, folku, třeba španělského, diska a někdy třeba i se špetkou karibiku, hlavně reggae. A taky vedle francouzštiny občas zapějí i španělsky. Přitom výborné vícehlasy jsou jednou z jejich velkých předností. Ještě než vydali v roce 2010 své první album, už se o ní hodně mluvilo, jako o velké naději francouzské scény. Mimo jiné i díky velmi úspěšnému koncertování ve slavné pařížské Olympii. Vše se potvrdilo, jak prodejem onoho albového debutu, tak oceněním ve Victoire de la Musique jako objev roku. Písnička se španělským názvem Fielo Ciego byla zároveň i jakýmsi promosinglem této desky, která se jmenovala celkem příznačně Paris Buenos Aires.

Boulevard des Arts a jejich první hit a zároveň písnička z jejich prvního alba. V roce 2013 následuje druhé a v roce 2015 třetí. Obě opět velmi dobré a hlavně to třetí s názvem Brusel znamenalo i velký skok po stránce komerční. Po něm pak následovaly dva roky koncertování po celém světě. Jako další kousek vybírám Le Monde s'en fout, to nikoho nezajímá. Pochází z druhého alba nazvaného Les Apparences Trompent.

V roce 2018 se Boulevard Désert představili v pořadí čtvrtým albem Je me dique toi aussi. Tahle deska měla snad ještě větší všeobecný ohlas než ty předchozí. A nevím, zda to nebylo i částečným posunem, nechci říkat hned ústupkem, k obecnějšímu vkusu. Mám na mysli trochu syntetičtější zvuk, často podkreslený tanečnějšími rytmy. Skupina si velmi zakládá na umělecké svobodě, takže nevím. Tak či onak je to deska velmi dobrá a kdyby takhle vypadal komerční pop, tak by to bylo docela fajn. Její úspěch se odrazil i v ocenění titulní písně, která se podle tisku překvapivě stala nejlepším francouzským songem roku 2019 v prestižních cenách Le Victoire de la Musique. Další písnička z téhle desky, Le Reste, kterou naspívali společně s velmi známou zpěvačkou Viany, zůstala za loňský rok mezi nominovanými. No a v půlce února se objevilo další album Boulevard Désert, poskládané z duetů a nevydaných skladeb. Deska má název Loin des yeux. Já ale do dnešní třetice vybírám skladbičku z té čtvrté, zcela plnohodnotné z roku 2018. Jmenuje se Sila Via Wants.

Ve francouzských vychytávkách se posuneme ke dvojici, která je už dlouhá léta uznávanou značkou v oblasti vkusného popu či synthpopu. Jsou to Air. Aby se nepletla s jinými kapelami stejného názvu, bývá poměrně dost často označovaná přímo jako Air French Band. Tvoří dva pánové z Versailles, Nicolas Godin a Jean-Benoît Dunkel. Dříve než se v roce 1995 dali dohromady, tak Godin studoval architekturu a Dunkel matematiku. Mezitím taky byli ještě oba i členy skupiny Orange a také už od první poloviny 90. let začali dělat remixy pro jiné interprety. První společné album s názvem Moon Safari a single Sexy Boy znamenali veliký úspěch. Nicméně tuhle hitovou singlovku jsme už onehdy poslouchali, tak jsem z téhle důležité desky vybral ukázku jinou. Jmenuje se Remember.

Francouzská dvojice Air z jejich prvního a zásadního alba Moon Safari. Dost často se odkazují na pořadí nejlepších francouzských rockových alb a tak i v tomto případě musím zmínit, že v oné stovce mají dva tituly. Jedním z nich je právě album Moon Safari. Je zřejmé, že Air kladou důraz především na instrumentální a zvukovou stránku svých nahrávek, kam ale zároveň poměrně často zařazují i akustické nástroje. Následuje i několik zakázek na filmovou hudbu a v roce 2006 třeba i zásadní autorský podíl na jednom albu Charlotte Gainsbourg. Kromě dlouhé řady singlů a různých remixů mají Air na kontě asi 10 řadových alb. A já teď jako druhou ukázku od téhle dvojky vybírám Napalm Love ze 7. alba Pocket Symphony. To byl rok 2006.

Posloucháme dvojici Air. No, dá se toho o ní citovat mnoho. Třeba jen rozbor hudebních vlivů by zabral hodně času. Podobně výčet všemožných hudebních aktivit a muzikantů s nimiž během let spolupracovali. Tady ale přece aspoň pár jmen přihodím. François Hardy, Beck a Jean-Jacques Perry. Godin se od roku 2015 představil již taky třemi sólovými alby. A Dunkel nahrává sólově dokonce už od roku 2009. Dělá třeba i filmovou hudbu a jedním z jeho posledních počinů byla třeba hudba k filmu E.T. Quatre Vingt-Cinq, čili Léto 85 režiséra François Ozona, který měl premiéru na loňském festivalu v Cannes. Dvojici Air vyšlo zatím poslední dvojalbum Music for Museum v roce 2014, takže to už je docela časová prodleva. Nicméně zrovna tahle deska je opravdu spíš pro ta muzea a tak se teď vrátím do roku 2009 k albu Love 2, ze kterého vybírám Be

Dnes byly ty skladbičky celkově v průměru kratší a tak zbývá prostor na nějaké bonusy. A sáhnu do hromádky interpretů, kteří se ve francouzských vychytávkách zatím vůbec neobjevili. Zkusím třeba pařížskou skupinu The Dukes. Vznikla v roce 2010, původně jako trio, ve kterém se sešli zpěvák a kytarista skupiny No One Is Innocent, François Maigret, zvaný Šanka, bubeník a programátor od známých Superbus, Greg Jax, vlastním jménem Gregory Abitbo, a poměrně všestranný muzikant Gaspard Murphy, jinak syn amerického písničkáře Eliota Murphyho. Ve stejném roce pak debutují eponymním, spíš promo EPčkem se čtyřmi skladbami. Album Victory, jinak natočené ve Švédsku a smíchané v Bruselu, vychází až o dva roky později. Tam je doplnil ještě basák. Nicméně druhé album z roku 2014, Smoke Against the Beat, je už výsledkem spolupráce pouze dvojice Šanka Murphy. Z téhle desky jsem vybral posouzení hned úvodní skladbu Just In Case.

The Dukes, tedy už vlastně co by francouzsko-americké duo. A dáme si další dnešní bonus, The Blind Sons. Tohle původně rockové trio v čele se zpívající kytaristkou Dorotou Kuševskou pochází z Angers v západní Francii. To, že je Dorota původem z Polska, dokládá nejen to jméno, ale vlastně to potrhuje i název prvního alba Baltic Waves. No a hned na tomhle debutu spolupracovali s velmi úspěšným britským producentem Clivem Martinem. Jeho služeb mimochodem v minulosti využili Queen, Cure nebo Nick Cave. To bylo v roce 2014. Druhé album Offshore z roku 2018 už nahráli coby dvojice, kterou Dorota tvoří se zpívajícím kytaristou Romanem Lejeunem. Třetí album se chystá na letošní jaro. Ale nutno ještě přidat, že Dorota se počátkem letošního roku představila i prvním sólovým albem, a to pod názvem Door, psáno se třemi R. Muzika, kterou dělají The Blind Sons, bývá obvykle nálepkována jako dream pop či surf pop, ale to je samozřejmě slovíčkaření, i když ty šedesátky tam trochu jsou. Poslechneme si písničku American Psycho, která není ani z jednoho uvedeného alba, ale z jednoho pětipísňového EP z roku 2016. I tady byli ještě ve trojici a i tuhle nahrávku produkoval jmenovaný Cliff Martin.

Francouzští The Blind Sons, ještě co by trio, mající ve svém středu polskou zpěvačku a kytaristku. Stále ještě chvíčka času zbývá a tak se dnes dostane dokonce na třetí bonus. Radio Elvis je pařížské pop-rockové trio existující od roku 2013 a mající na kontě zatím dvě alba. Ve Francii je řadí někam mezi Dominika A, Joy Division a Alena Bashunga, ale to je možná trochu přehnané. Přesto třeba skladba La Route z prvního alba Le Conquête z roku 2016 je, myslím, celkem zajímavá. To bude pro dnešek všechno. Naslyšenou za týden se těší František Vich.

0: Radio. Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
6: A Mixdown sind muzikalische Spezialitäten, ja?
5: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
5: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
7: V dnešním světě kompjutru,
8: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
9: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
8: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
9: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
2: Sponzor pořadu.

Hudební týdeník Mixdown Offline je v cílové rovince a bude brzy končit. Další uslyšíš opět na Color Music Rádiu příští týden nebo v reprízách dle programového schématu na webu radiocolor.cz a též na Facebooku. Od mixážního pultu ti děkuje za přízeň a loučí se s přáním báječného dne s Color Music Rádiem Aleš.

0: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
1: S naší Profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
0: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
1: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
2: Sponzor pořadu.
3: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma.

krátce po 10. moji milí, zdravím vás, nebo taky po 20. hodině, to záleží, jak posloucháte, kdy posloucháte. Jestli v premiéře v sobotu v 10 nebo v repríze ve 20, to jsou časy na Color Music Rádiu, taky tenhle ten pořad zní na rádiích Sázava a Amerikána, moc vás zdravím všechny. Že můžeme krásně začít ACX American Country Express, zdraví vás Martin Svátek. Na úvod je tady současná záležitost, tohle jsou Luke Bryan a taky George Birch, věc Ride, Ride, Ride.

věc, která se jmenuje Ride. Tohle George Birch a taky Warren Zaders. No a já mám pro vás dneska docela dost nový muziky, ale teď ještě je jedna starší záležitost. Tohle je Sam Hunt, jeho velká věc, která se jmenuje Take Your Time. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

dále současná, tohle je Dustin Lynch. Easy to love. Rozhodně v té třicítce nejhranějších pecek v současné době. No a teď už. Tohle jsou Old Dominion. Věc, která se jmenuje Water My Flowers.

je trošku smutný, že i přes ten velký zájem o country muziku pořád v tom rádiovém žebříčku je to strašlivě zrezivělý. Takovýhle věci se tam vůbec neobjevujou. Třeba před chvilkou Dustin Lynch, ten už je určitě takových 50 týdnů v žebříčku. No tohle jsou Old Dominion v Water My Flowers. První novinku mám pro vás v tuto chvíli. Tady je zpěvák, který se jmenuje Corey Kent. Zapal to boj, přesně tak. Cigarette Burns. Tak se jmenuje tato věc, skvělý.

Toto je nejhranější song v tuto chvíli, co se týče country muziky, Ella Langley. Velký úspěch pro tuhle holku, mám z toho radost. Tři věci v první desíce, to je docela dvě věci v první desíce a vlastně tři ve dvacítce, takhle. V tomhle tom žebříčku těch nejhranějších pecek. No, další zpěvačka má docela úspěchy, teď jmenuje se Stella Lefty. Yeah.

pecka, která se jmenuje Dust to Me. Tak, teď jeden slow jam, jedna countryový slow jam. Stará věc, už tohle je Brian White.

Tento okořenil svým mohutným hlasem skvěle. 20. července vychází nová deska coverů právě zpěváka, kytaristy, producenta, který se jmenuje Keith Urban. No a vyšla další taková ochutnávka z tohohle alba, další cover, tak pojďme si pustit nejdřív Origoš kousek. Já myslím, že byste mohli znát.

já si myslím, že jestli mě poslouchá můj kámoš Kuba, tak tuto písničku asi možná bude znát, co boj. Já jsem totiž na ní narazil ve filmu Juice Bigelow, dobrý stripter. Tam se tato věc objevuje. No také, to je Origoš a tady je verze Keese. Keese Urbana. Ale bych se zlomil jazyk. Keith Urban a taky Little Big Town, to je propojení, Little Big Town, to je country kapela. Tato ta věc, tedy Magnet and Steel, cover od Keith Urbana.

teda velký fanda různých jako filmů, nebo že by byl filmový fanoušek, to asi ne. Ale ve filmech se objeví spousta muziky. No, v dobrým stripterovi se objevila tato věc, ovšem ne od

tak, skvělý závěr. A teď už holka taky se skvělým hlasem. Tak, tato holka se jmenuje Lauren Alaina. Jí nová věc. Šlapající záležitost. Tep to v sobě má, tato věc. No,

Country Radík, Don't Wait, tohle je Morgan Wallen. Tak já vám nabídnu živou verzi tady té věci. A pak ještě Springsteen, to bude Eric Church, taky živá nahrávka, tu jsem tady hrál, moc pěkný. No a pak už bude pozvánkovej break a další tedy druhá vysílací hodina ACX, American Country Express. Teď už Morgan Wallen, tahle ta věc živě. Don't Wait.

0: Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio a Martin Svátek.
3: Je to tak, moji milí, druhá vysílací hodina. ACX, American Country Express na Color Music Radio v sobotu v 10, v neděli ve 20, taky tenhle pořad přetahujou i Sázava a Amerikána. Moc vás zdravím všechny, čus. Zárek, no a jedeme druhou vysílací hodinu, to jsem říkal, tak už dobrý. Toto to je, to jsem určitě neříkal, to je Brilliant. Taková country popová věc, která se jmenuje Happy Song. Tak já doufám, že jste happy.

skvělý zpěvák Jimmy Allen, dlouho o něm nebylo slyšet. Teď má novou věc. Tohle to je stará ukázka Make Me Want To. Posloucháte ACX. No teď už teda ta nová věc, to budete koukat, to je něco úplně jiného. A třeba pro posluchače Color Music Radio by to mohlo být ještě zajímavý v tom, že tahle ta věc je hodně tak říznutá, tak jakože inspirovaná, tedy abych to řekl, vlastně R&B muzikou konce 90. let, 2000 a tak dále. Já jsem si třeba představil, že tuhle věc by klidně mohl zaspívat i skvělý R&B zpěvák té doby a vlastně do dneška zpívá si Joe, to je skvělý zpěvák. Ovšem, tedy tohle mě hodně potěšilo. Toto je Jimmy Allen, nová věc, parádní Shaking in my Boots. Tato country R&B, skvělá věc. Nabízím k poslechu.

0: blues.
1: Jo, slyším tam i třeba Briana McKnighta v pohodě. Je taky jeden z R&B zpěváků. No a věc, která se hodně povedla tedy. Tak jedeme dál, tady je trošku teď pohled na tradičnější country muziku. A tu věc má na svědomí dvojice Scotty McCreery a taky Josh Turner. To je skvělý duet.

Tohle věc, která se jmenuje Why Don't We Just Dance. Rok 2010. Album, který se jmenuje Haywire. Ještě jednou ukázku od Joshe bych vám zahrál, to jsem měl taky hodně rád. Would You Go With Me? A ještě starší věc, co myslím, že 2006.

tohle zpěvák Tucker Whitmore. Jsou tady už taky několikrát jsem zahrál, samozřejmě Brunei, tohle ukázka, současný hit. Teď už Tyler Hubbard, ten taky vydal novou věc. Musíme

také někdejší člen i Florida Georgia Line. Teď je na solový dráze Tyler Hubbard. Dancing in the Country, to je jeho starší záležitost, ovšem tohle je nová ukázka. Věc, která se jmenuje Land. Nová věc v první čtyřicítce.

tak zase jsem začal mluvit trošku dřív, ale tak to nevadí. Loneliest Girl, Kacey Musgraves a teďka jeden cover, na který jsem si vzpomněl. Myslím, že byl natočený tenhle ten cover v roce, já nevím, kolem roku 2000. A samozřejmě tohleta následující věc určitě budete znát. Velká 90-ková věc, to je jasný, tohle je Mark Chestnut.

V country rallych měla tato cover verze úspěch. Samozřejmě Origosh, Aerosmith, Armageddon, to je jasný. I don't wanna miss a thing, tuto věc se naspíval a na ten cover udělal Mark Chestnut. No a to už je závěr skoro. Ještě jeden cover pro vás mám a ten až za chvilku, teď je

Bych upozornil na to, že to není Mark, ale Matt. Takže chyba ode mě, ale je to opravdu, je to Matt Schuster. Tell me Tennessee. No a závěrečná věc taky tentokrát cover ještě a od Tim and the Glory Boys. Původně Billy Ocean, 80. let, a to budete určitě znát. Velká paráda z

Get out of my dreams, get into my truck. Oh yeah, tak tohle jsou Tim and the Glory Boys. Původně Billy Ocean. No to už je taky závěr dnešního ACX. American Country Express. Je to tak. Moji milí, moc mě těšilo, vždycky mi to hrozně rychle uteče, ale je to tak, je tady závěr v sobotu v 10, v neděli ve 20 na Color Music Rádiu, taky na rádiu Sázava a na rádiu Americana, to je ACX, American Country Express. Mějte se krásně, čus zase příště, moc se na vás těším, ať je fajn, pěkný víkend. No tak.

legendární Burning Spear a song jménem Subject in School z alba Rasta Business, kde Burning Spear připomíná, jak by bylo záhodno mít ve škole předměty, v kterých se učí o legendách afrokaribské kultury, jako byli Marcus Mosiah Garvey nebo Malcolm X, jehož narozeniny mimochodem byly teď 19. května. Tak vás srdečně zvu k poslechu pořadu Jam Music Reggae Station nebo taky Jam Music Reggae Session s Lukášem Kulíbalem, který v premiéře můžete slyšet právě 19. května 2026 na vlnách Color Music Radio nebo taky třeba později v repríze. Nicméně čeká vás více než 2,5 hodiny muziky, která začíná u zdroje a u kořenů, to znamená vedle Burning Spear, za chvilku zazní taky Bob Marley společně s The Wailers, protože před pár dny 11. května to bylo 45 let od Marleyho odchodu z fyzických rozměrů a čeká vás taky spousty dubu, protože je dobrá příležitost k tomu, že se chystá několik velmi zajímavých akcí, které jsou převážně reggae dubový, tady na místní scéně. A ten dub tady má velmi silný kořeny. Proč a jaký akce se chystají, o tom si taky dneska budeme povídat. A potom úplně v závěru mám pro vás několik úplně horkých premiérových novinek. Tak vám přeju příjemný poslech a užijte si Jam Music Reggae Session na Color Music Radio právě teď a tady tradičně doporučuju volume a basy přidat doprava.

Jak nadčasový text, jak nadčasový song o probouzení, o tom, aby jsme si nenechali od politiků všechno líbit v rámci jejich snahy o kontrolu. Get Up, Stand Up, tady jste mohli slyšet ještě v doprovodných vokálech právě Petra Toše a Bunny Wailera. Je to se poslední desky, kterou nahráli tyhle tři pánové spolu, který vlastně založili The Wailers. K tomu jsme se povídali už mnohokrát a hodně. Nicméně, protože teď, tuším, že 11. května, to bylo 45 let od fyzického odchodu Boba Marleyho, tak dáme na úvod dnes hned tři songy v jeho podání. Tenhle ten se jmenoval Get Up, Stand Up a ten následující, proč vlastně Get Up, Stand Up, je na téma války a je na téma toho, proč se stále a stále znova zaplítáme do tady tohohle koloběhu utrpení. A ten text, který Bob Marley napsal k tomuhle songu, vychází z proslovu etiopského císaře Haile Selassieho na tribunálu Spojených národů, kde vlastně vysvětloval to, proč dokud tam je nespravedlnost a nerovnoprávnost mezi lidmi všech barev kůže, potom se dějou tyhle ty zvěrstva, kterým říkáme válka. Sakra nadčasový text, když si to ještě dáte do toho současného kontextu, tak vlastně každý to slovo, který tam Bob zpívá, přestože to naspíval před x desítkama let, tak stále to je velmi aktuální a velmi to platí. A to je pro mě ta síla reggae music, že to je conscious music, že to je music, která nás nutí přemýšlet a zamyslet se nad tím, co a jak funguje, proč to takhle funguje a jestli to chceme podporovat a nebo se z toho probudit.

So much trouble in the world. Přesně tak, platilo to tehda, platí to i teď. Bob Marley and the Wailers, tady už jste mohli slyšet dámské vokály v pozadí. To byla samozřejmě Rita Marley, Judy Mowat a Marcia Griffiths, neboli I Trees. A hráli jsme si z desky Survival, na který najdete mimochodem i hity jako One Drop, Africa Unite nebo Zimbabwe. Další legendární deska, vlastně chtěl jsem říct legendární, ale která z těch desek Bobu Marleyho není legendární a který jiný interpret tady zanechal takhle hlubokou stopu, která nejenom, že definovala hodně celý ten žánr, ale do dneška 45 let po jeho odchodu je stále takhle živá a nadčasová ve všech koutech světa. Ať vyrazíte do Vietnamu, nebo do Jižní Ameriky, nebo kamkoliv, vlastně kterýmkoliv směrem, tak narazíte určitě na nějaký milovník reggae music a Boba Marleyho, nebo uvidíte nějakou vlajku, siluetu, nebo tak. Já tady mám v ruce knížku, kterou jsme vydávali v roce, kdy to bylo 2015, tuším, ta knížka se jmenuje Bob Marley na cestě, jsou to vzpomínky Marka Millera, který byl podiovým technikem, později manažerem různých reggae kapel a organizátorem mnoha reggae turné po světě, ale tehda se tak říkajíc jako slepý k houslím dostal do týmu Boba Marleyho a projezdil s ním asi 125 koncertů v průběhu posledních 3 let Marleyho života. A protože jsem se s ním kdysi setkal a organizovali jsme spolu nějaký koncerty, tak mi nabízel, jestli bychom třeba nechtěli vydat tady tuto knížku, a tak se opravdu i stalo. A tato knížka vyšla i v češtině pod názvem Bob Marley na cestě. A proč to říkám je, že ona už je skoro vyprodaná, mám asi posledních 10 kousků, kdybyste o ní někdo stál, napište mi lukas@radiocolor.cz, ale ani proto to neříkám. Říkám to proto, že tam je uveřejněný poslední rozhovor s Bobem Marleym. A z něho jsem vám chtěl citovat malý kousek. Ten rozhovor vzniknul v roce 1980, 18. srpna v New Yorku. Ptala se Anita Watersová a pokud víme, tak to je poslední rozhovor pro novináře vlastně brzy předtím, než se zjistilo toho, že má rakovinu a kdy skončili velký světový turné. Tou dobou zrovna byli v Americe. No a v tom rozhovoru se Anita ptá na spousty zajímavých věcí a já bych vám rád citoval jednu odpověď. Když se optá, myslíte si, že reggae je dobrý způsob, jak šířit pravdu? A Bob Marley odpovídá, reggae je jeden ze způsobů, pokud je v textech obsažená pravda. Hudba je způsob, jak komunikovat. Lidé jsou schopni komunikovat a ta komunikace se šíří dál, rozumíte? Někdo slyší pravdu, řekne ji někomu dalšímu a ten další zase někomu jinému. Je to jako, když slyšíte dobrou radu a podělíte se o ní s někým jiným. A pokračuje to dál, chápete? Já jsem třeba žil na Jamajce spoustu let, než jsem poznal pravdu a pak tam najednou byla. Jak dlouho to trvalo? Trvalo to asi 18 let, než jsem poznal podstatu pravdy. A poznal jste ji prostřednictvím rozhovoru s jinými lidmi? No, ta rada byla vlastně celou dobu ve mně. Takže když máte tu vizi a setkáte se s lidmi a mluvíte s nimi, jako jsem například já mluvil s člověkem, jako je Skill Cole, který tam byl s ním v tou dobou, a byly to dlouhé rozhovory, zjistíte, že jste v životě na stejné vlně, stanete se vlastně rodinou. A stane se to proto, že sdílíte stejnou víru. Takže rastamani jsou na vzestupu. Rastafarianů, jako já, jsou spousty. Sdílíme stejnou víru a jsme jako jedna rodina. Pak třeba vzpomínají na oslavy nezávislosti Zimbabwe, kde hráli stadionový koncert a ten byl tak vyprodaný, že potom ještě druhý den udělali jeden koncert pro všechny, kteří na to neměli peníze, který byl zadarmo. Tak to bylo hodně velký. A mnoho dalších zajímavých věcí, které najdete v knižce Bob Marley na cestě.

od Marka Millera, která vyšla ve spolupráci Jah Music a jahmusic.cz a vydavatelství Dharmagaya. A mimochodem tenhle ten poslední rozhovor jsem s největší pravděpodobností taky publikoval celý u sebe na webu jahmusic.net nebo .cz. Tak dost bylo slov teďka na úvod, jsem vám k tomu chtěl pustit do podkladu takovouhle instrošku. Ale nějak z hůry to dopadlo jinak, tak slova byly doticha a tím každý rozumí. A teď se pustíme jednu instrumentální Augustus Pablo. Zion Seals Dub. No a potom už dobrý čas na The Abyssinians, legendární partu, která už tuto neděli 24. května vystoupí v Praze. Se skvělou doprovodnou kapelou a zkrátka nejbližší příležitost, jak zažít nějaký velmi autentický jamajský reggae na vlastní kůži. Už 24. v Praze. Za chvilku si řekneme více.

Tahle nádhera, to právě byli jamajský The Abyssinians, který přijedou do Prahy tuto neděli 24. května. Pro mě Vánoce v květnu, reggae Vánoce, protože to bude opravdu roots and culture v naprosto ryzí podobě, kdy tahleta parta je opravdu jedním z posledních žijících Mohikánů týhletý éry. The Abyssinians vznikly jako vokální trio už koncem 60. let. Jejich příběh je úzce spjatý se samotnými základy rastafariánského reggae. Vokální trio založil Bernard Collins a bratři Donald a Linford Manningovi, kteří přišli v roce 1969, konkrétně v březnu, do Studio One nahrát svou píseň Satá Masagána, naspívanou částečně v amharštině a odkazující na krále králů a africké kořeny. Přestože původní vydání provázely produkční spory s Coxonem Dodem, producentem a zakladatelem Studio One, trio si nakonec od něj koupilo nahrané materiály za 90 liber a vydalo si single vlastním nákladem. A ten si rychle našel vlastní cestu na sedmipalcovém vinylu skrze sound systémy a brzy získal status naprosto nadčasové klasiky, která se stala jedním z nejposvátnějších reggae songů všech dob. Poselství té písně je o návratu ke kořenům víry v Boha, také africké diaspory, a rezonuje naprosto dodnes. Mimochodem od té doby vzniklo už stovky dalších verzí, ale z těch prvních bych rád zmínil třeba Tommyho McCooka ze Skatalites, Dillingera nebo Big Utah, který měl původně jet s Abyssinians na to turné. A abyste věděli, o jaký song že jde, tak já vám ho zahraju a vrátím se tím k té jejich první desce. Ono později potom vlastně, jak Abyssinians hodně získali kultovní status, tak potom začaly vycházet různé reedice, na kterých se ty písničky tak trochu promíchaly. Nicméně vlastně ta parta vydala jenom dvě alba, které ale jsou naprosto nadčasovejma. A z té původní formace je Donald Manning stále živý a stále na turné, ale má sebou mladší zpěváky, který ale zpívají nádherným způsobem. Dneska jsem mluvil s kamarádem, který s nimi jede celý to turné jako road manager, a říkal, že to je jak kdyby Abyssinians zpívali Morgan Heritage, což znamená, že to je crystal clear, super sound, super zvuk, ať už zpěváků nebo jejich doprovodní kapely. Navíc s nimi pojede jako předskokan Lone Ranger, který nahradil Big Utah, takže vlastně dvojkoncert, reggae dvojkoncert můžete zažít v Čechách 24. v Praze v Lucerna Music Baru. Teďka 24. května, to znamená tuto neděli. Já jsem sliboval v online pozvánce, že budeme soutěžit o dva volné vstupy. Dva z vás vyhrajou po jednom volném vstupu. A já si jenom ještě promyslím pořádně tu otázku, aby byla dostatečně záludná. A předtím vám pustím ten zmiňovaný hit, jejich první hit a naprosto nadčasový hit od The Abyssinians, který se jmenuje Sata Masagana.

Posloucháte The Abyssinians. Ochutnávku z jejich naprosto nadčasový tvorby, která stejně jako dílo Boba Marleyho i o 50 let později stále dává svůj smysl a význam. Tenhle song se jmenoval This Land is for Everyone. Tato země je pro všechny, myšleno pro všechny barvy kůže. The Abyssinians máte jedinečnou příležitost vidět v Praze naživo 24. května v Lucerna Music Baru a sliboval jsem soutěž, tak tady je. Teď jsem nad tím dost dlouho přemýšlel a říkal jsem si, byli tam tři zpěváci na úvod. Napište mi, jak se ty původní tři zpěváci The Abyssinians jmenovali a napište mi ty tři alba, který vydali. Tři hlavní alba. Možná vás může potom zmást právě to, co jsem říkal předtím, že vyšly nejrůznější bootlegy, který to pomíchali, ale jsou hlavní tři alba. A vy tu správnou odpověď můžete nalíst v článku, který jsem psal pro svůj portál jachmusic.cz, takže vám dávám rovnou tip, kde to můžete najít. A takže jak se jmenují tři původní členové The Abyssinians a jak se jmenují ty tři jejich řadový alba. A k tomu ještě přidejte tři songy a to všechno mi napište na lukas@radiocolor.cz a vyhraju tři z vás jeden lístek na tuhle nedělní reggae událost. A tady k tomu přidávám ještě jeden song.

Everybody say pull up the tune straight from the top. Tohle už je Barry Brown, před chvilkou Israel Vibration. Posloucháte Color Mix Radio live and direct. Quack, quack, quack, quack, quack. A vy na kolíbal Jamizik Reggae Session.

Jam Music Reggae Session na Color Music Radio Live and Direct. Ja. 19. května v premiéře. Tohle to je Rankin Joe. A předtím Barry Brown, dva DJs v tom jamajském slova smyslu, toasterů, jamajských toasterů, s připomínkou toho, že před D Abyssinians bude předskakovat, možná i vyskakovat Lone Ranger, což je další z legend právě tady tohohle toastovacího žánru. Ale to, co jsme se už zmiňovali minule, tak nechci se úplně opakovat, ale co bych teď vám určitě zahrál rád, když už jsme zmiňovali Boba Marleyho, tak bych rád zahrál taky jeho vlastně nevlastního bráchu Bunny Wailera, s kterým vlastně zakládali The Wailers společně s Petrem Toshem, který tehdy uměl jako jediný z nich na začátku úplně hrát na kytaru. Nicméně až vlastně nedávno jsem se dozvěděl, že máma Boba Marleyho a táta Bunny Wailera spolu žili a měli spolu dceru, která nedávno vydala svý první a jediný album. No a takže znamená, že vlastně byli trošku, jak se říká, brother from another mother, Bunny a Bob. A tak jsem chtěl zahrát jednu klasiku o pokrytcích od Bunnyho Wailera a potom vzpomínku na Bunnyho tribute song, který po jeho fyzickém odchodu natočil náš brother from another mother Earl 16. Takže dneska to máme takový dubwise, víc dubwise, protože vás za chvilku čeká taky několik pozvánek, které jsou tady pro Česky a Moravu, který jsou taky docela dubwise sladěný. Tak vysvětlím za chvíli, teď Bunny Wailer a potom L16 a pak si povíme víc. Posloucháte Live and Direct, 22 hodin 10 minut, Color Music Radio, úterní reggae speciál.

Zakladatel, v podstatě největší veterán jamajského toastingu Daddy U Roy, tady v dubové produkci Matt Professora a z jejich společného alba jménem True Born African, stejnojmená věc. Předtím v produkci Matt Professora to byl L16 a my se ještě teď dáme do třetice jednoho Matt Professora jako takový dubový antré k tomu, co potom bude následovat, a vybírám z další klasický desky z labelu Ariwa, který vydává už muziku ve Velké Británii přes 40 let. A jedním z těch dalších zásadních men, který vydávali u Arivy mnoho alb a taky se poprvé v 90. letech podíval do Prahy právě za to provodu Matt Professora a jeho kapely Robotics, to je Maccabi. Koncert, který proběhl, tuším, že někde v nějakým 96., pokud se nepletu, a bylo to jako zjevení v Roxy, první koncert Maccabiho, mám ho někde nahranej a moc rád vzpomínám na to, protože z mýho pohledu tady způsobil dobrou revoluci toho, že spousty lidí se začalo učit hrát muziku právě podle tady tohohle koncertu a podle týhletý dubový kapely, a z mýho pohledu to je jeden z kořenů toho, proč tady je dub takhle silnej. A něco o české dabové scéně, to si povíme za chvíli, ale teď Maccabi, dáme One for Ja. Well, some people put their trust in Ronald Reagan, and some people put their trust in Margaret Thatcher.

dýchejte, nezapomínejte dýchat při téhle hudební náloži. Dostali jsme se do Dubwise segmentu, srdečně zdravím od Karlových Varů na západě až po Opavu na východě a všude mezi tím, kde posloucháte. Před chvilkou jsem dostal zprávu z Opavy od Jirky, a.k.a. Shota G, srdečně zdravím. Toto to byly Zion Train, moje oblíbená věc jménem Biorhythm se současnou zpěvačkou tohodle legendárního dubového britského projektu Kiarou, s kterou vystoupili loni na reggae beatingu. A to je z alba Illuminate. Předtím ta věc jménem Unity. To byl projekt Moving Souls featuring Mickey Romeo. Věc, kterou jsem objevil už někdy koncem 90. let na kompilaci Serious Dropout, která vycházela na u Sony Music, respektive tam byl nějaký sublabel, který teďka nemůžu úplně najít. Nicméně Serious Dropout vyšel ve tři kompilace a tohle to je z první z nich, tak Jirko, moc rád ti všechny tři zapůjčím, protože zajímavým způsobem obsahujou sound 90. let hodně dubovej, ale tehdy se to všechno míchalo tak jako dohromady velmi zajímavým způsobem a vlastně spousty lidí tady poslouchalo hodně dubovej věcí, i když třeba poslouchali více elektronickou muziku a tak dál. Jak jsem říkal předtím, myslím si, že právě tyhle ty projekty, ať už Matt Professor nebo Zion Train nebo britská scéna obecně tady zanechali velmi důležitou stopu v rámci tady místní domácí hudební evoluce a dali nám kořeny toho, že tady je hodně silná dub music. A já mám pro vás několik pozvánek, který se právě týkají hodně převážně dub music, a to sice hnedka tenhle ten pátek proběhne taková první dubová akce v Praze, ne první, ale první z té chronologie těch akcí, které vám chci doporučit, a jmenuje se tuším Subwise, proběhne na Štvanici a já vám o ní řeknu víc až za chviličku, protože mezi tím musím si k tomu najít pár informací, tak se ještě jednou vrátíme k Matt Professorovi a jeho labelu Arriva a ukážeme si, že dub taky je jedním z kořenů žánru, který můžete znát pod jménem dubstep. Je to právě z desky The Roots of Dubstep, Matt Professor. A jestli vám tohle nezní dost dubstepově, počkejte chvilku.

Tak, taky tam myslím, že moc dubstepu, anyway. Tohle album Mat Profesora nás bere hodně ke kořenům. Tak už jsem našel informace, které jsem hledal, a to k té akci, která proběhne tento pátek 22. května v Praze na ostrově Štvanice v divadle Vila Štvanice. Akce se jmenuje Subwise, je to její druhý pokračování a nabízí mezinárodní line-up zaměřený na současný dub a reggae, prolínající se právě s dubstepem, včetně několika zástupců současné scény a jednoho z nejzásadnějších českých dubových sound systémů Pure Energy. Headlinery budou německá flétnistka Pia Zawa, která vystoupí spolu s rakouským producentem Dubbing Sun. Jejíž nejnovější album Eternal Works vyšlo začátkem tohoto března na labelu Moonshine Recordings. A o poctivý warm-up se jim postará jejich kolega z labelu Echo Boy z toho stejného labelu, který představí svou současnou produkci a remixy, které se pohybují na pomezi dubstepu, dubu a reggae. Z místních selektorů přijali pozvání taky Blofeld, který působí především na drum bassové scéně, ale pro tento večer si připraví speciální set balancující mezi dubem a dubtechnem. Po headlinerech vystoupí taky DJ Mara Stepa, který si připraví našláplý taneční set plný originálních dub plates z různých koutů světa. A chybět nebude ani úvodní a závěrečný set od DJs z Pure Energy Sound System. Tak tolik pozvánka na 22. května Praha Vila Štvanice. O den později tady mám pozvánku do Zlína, kde proběhne mezinárodní sound systémová konference. Slyšíte dobře, 23.5. ve Zlíně a tu akci pořádají Bashment Bass Foundation a u té příležitosti mi poslali celý velký článek o historii sound systémové kultury, který můžete najít u mě na webu Jam Music. Tak vřele doporučuji přečtení pro pochopení právě těch souvislostí. Je tam i hodně o sound systémové scéně tady u nás v 90. letech, kdy se vlastně prolínaly dubová scéna, techno scéna a s dalšími vlivy a žánry. Tak a na tady tomhletom prvním setkání reggae dubových sound systémů pod jménem International Sound System Conference se ho zúčastní tři domácí sound systémy Bashment Bass Foundation ze Zlína, Dub from the Ground z Trenčína a olomoucký Conscious Soldiers. Tři sound systémy na kopci Svah Zlín 23.5., to znamená tuto sobotu, vstupné je pouze na místě, žádný předprodej a akce je přístupná od 12 do 24 hodin. Speciální porce sound systémové kultury, hned tři sound systémy na jednom místě. Bashment Bass Foundation se na scéně pohybují už 26 let. Dub from the Ground ze slovenského Trenčína taky patří mezi nejaktivnější sound systémy v regionu a k tomu nejnovější sound systém olomoucký Conscious Soldiers, který mají taky velký hudební záběr a spousty skvělých dub plates a říká se, že je jeden z nejlepších sound systémů, který tady u nás jsou k slyšení. Takže akce se koná jen v případě příznivého počasí, tak držíme palce. Občerstvení zajišťuje Svah Zlín, kde se ta akce uskuteční, to znamená speciálně pozvánka pro opavské šota, to je pro tebe. Případně vás, kdo posloucháte ve Znojmu nebo v Brně, tak tip udělat si v sobotu vejle do Zlína, ale nezapomeňte si to otočit, abyste v neděli zase přijeli do Prahy, protože v Praze dnes už zmiňovaný koncert The Abyssinians s Lone Rangerem a s nadupanou jamajsko-francouzskou kapelou v Lucerna Music Baru. A u té příležitosti jsme na začátku dnešního vysílání otevřeli soutěž o tři volné vstupy. Tři z vás vyhrajou jeden volný vstup a je potřeba mi napsat tři originální členy The Abyssinians, tři libovolné songy tady tohoto vokálního tria a tři jejich zásadní alba. Všechno najdete, pokud budete chtít a odpovídejte mi jakkoliv, ale pište mi na lukas@radiocolor.cz. To jsou tři nejbližší pozvánky.

A pokud se nepletu, tak těch akcí teďka o víkendu bude ještě trochu více. Tady už to, už tady brousím, abych to všechno našel. A Kunta Kinte, oblíbený riff. Stále pozvoláme produkci od profesora. Tak, basy doprava. Si přidejte ještě případně sami, abych se vám neutrhl repráky.

slušný bass. Tak z akcí, které se chystají v tomto týdnu, ještě 21. května Jirka Vaš v Praze 2, Vinohrady, Římská pivovar, Subwise v pátek Věde Štvanice, už jsme zmiňovali, International Sound System Conference ve Zlíně v sobotu taky. V sobotu zároveň tip ještě pro pražský na Žižkově v prostoru Second Shot bude Seasoning This Scene with Hall and Reggae Recipe. A v sobotu taky hraje DJ Buky v Českých Budějovicích v prostoru Aqua Loca.

No a pak jsem chtěl taky zmínit příští týden. Protože naše kapela Urban Bushman, kterou jsme měli v letech 2004-2005 až do roku 2015, tak jsme potom se vydali každý svojí cestou, nicméně nás život znova spojil dohromady a my jsme po 15 letech udělali reunion, na který teďka trénujeme a na který se moc těšíme a který proběhne už příští týden. Takže pokud chcete mě vidět zpívat se skvělou reggae dubovou kapelou Urban Bushman, tak jsme dali znova dohromady společnou chuť nahrávat. Vytáhli jsme z našich dvou alb Maranatha a Heart ty naše nejoblíbenější songy a k tomu jsme vytvořili skoro půlku setu nových písniček, který můžete premiérově slyšet už příští týden 29. v pátek v Davidské klubovně, případně o den později potom na akci Roots and Future Sound Systemu, která proběhne v kempu Karvánky, kousek od Českých Budějovic. To je kemp s jezerem na koupání a příští víkend tam bude Sound System od Roots and Future. To bude taky hodně eklektik. Tak jsme moc rádi za pozvání, že nás čekají hned takhle dva koncerty za sebou. V pátek v Davidské klubovně se otvírá 19.30. Večer odstartuje s vinylovým setem Dasha Faya. Potom ještě jedno překvapení v podobě ještě jednoho reunionu, aspoň části party Messenjachs. Nevím, jestli znáte tuto kapelu a ta fungovala zhruba v těch podobných letech jako Urban Bushman. Tak zahraju pár písniček a potom už Urban Bushman a potom afterparty se mnou admirálem Kolíbalem 29. května Davidská klubovna neboli KC klubovna v ulici generála Píky kousek od pražského Kulaťáku. Tak, to je pozvánka na pátek. Roots and Future Sound System, už jsem říkal, ten běží od pátku až do neděle v kempu Karvánky. Tak, se moc těším, a když už teda zmiňuji Urban Bushman, a moc rád bych vám zahrál ty nové věci, ale máme je zatím ne studiově nahraný, ale jenom v rámci našich sessions, takže vám zahraju něco ze starého alba, z toho druhého, který se jmenuje Heart, který vyšlo v roce 2006 a zahraju vám dubovou věc jménem Money Dub, která vzpomíná na song Money od Horace Andyho. Urban Bushman právě teď a pozvánka 29. dubna Praha, 29. května Praha, Davidská klubovna, 30. května Kemp Karvánky a potom 20. června Hořice, festival Cultural Reggae Vibes, na který bychom si měli posvítit ještě o trochu více, protože zrovna zveřejnili kompletní program. Potom za chvilku.

Takhle nám to znělo v roce 2006. Urban Bushman z desky Heart. Dávám ještě jednu ukázku, jeden z těch kultovních songů, který se dostali do toho nového setu, který tam rozhodně nemůže chybět, song jménem Adonai. A ještě jednou teda pozvánka na příští týden na reunion koncert Urban Bushman 29. Praha a 30. Jižní Čechy ke Korvánky. A pak jsou ještě pozorezený 20. června Hořice pod Krkonoší a 1. srpna Olomouc a festival Reunion společně s Homeboy Rasta, doktorem Karim a Kokomanem. Tak to mi to zpívalo v roce 2006.